0: mnoha věcních je zpus, ta sádská muzika se klíně. Teď vůr viděnou mňaduk, maj fermenté marunitě. Kentuáty floridem floris, ta sádská muzika se klíně. Šin poezia de nebo,
1: Radio Noro.